Letní noci jsou cyklem písní pro mezzosoprán nebo tenor s doprovodem klavíru nebo malého orchestru, který Hector Berlioz zkomponoval na básně Teofila Gautiera. Písně vznikly roku 1840 nejprve s klavírním doprovodem. Orchestrální verzi Berlioz vypracoval u některých z nich již o 3 roky později, většinu však instrumentoval až v roce 1856. Jejich orchestrální podobu nyní vyslechneme v interpretaci švédské mezzosopranistky Anne-Sophie von Otter a berlínských filharmoniků, které diriguje James Levine.

0: Vyslechli jsme cyklus písní pro mezzosoprán a malý orchestr Letní noci, dílo Hectora Berlioze. Sólový part přednesla Anne-Sophie von Otter, berlínské filharmoniky dirigoval James Levine.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na závěr našeho pořadu jsme zařadili velkolepou symfonii číslo 7 C-dur Dmitrija Šostakoviče, zvanou Leningradská. Proces jejího vzniku je poněkud komplikovaný a v literatuře se objevují různé výklady. Tradičně se uvádí, že vznikla jako reakce na německou invazi do Sovětského svazu. Podle pamětí nazvaných svědectví, vydaných Solomonem Volkovem a prezentovaných jako rozhovory se skladatelem, měl však Šostakovič symfonii koncipovat již před německým útokem a při komponování slavného invazního tématu v první větě měl na mysli obecněji jiné nepřátele lidstva. V této interpretaci se také uvádí, že věnování symfonie Leningradu nemuselo odkazovat pouze na německé obléhání, ale širším způsobem na tragické osudy města. Premiéra se konala 5. března 1942 v Samaře. Symfonie byla následně provedena i v Leningradě, kde zazněla 9. srpna 1942 v tíživých podmínkách téměř roční blokády města. Krátce poté se partitura díky tajnému doručení dostala do New Yorku, kde ji 19. července 1942 provedl Arturo Toscanini se symfonickým orchestrem NBC v rozhlasovém přenosu. Časopis Time poté umístil Šostakoviče na svou titulní stranu. Symfonii číslo 7 C-dur zvanou Leningradská nyní vyslechneme v provedení Bostonského symfonického orchestru, který řídí Andris Nelsons.

0: Dozněla symfonie číslo 7 C dur Leningradská Dmitrije Šostakoviče v interpretaci Bostonského symfonického orchestru, který dirigoval Andris Nelsons. Toto dílo zároveň ukončilo dnešní hudební blok, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Náš dnešní hudební blok zahájíme předehrou Felixe Mendelssohna Bartholdyho ke hře Viktora Iga Ruy Blas. Mendelssohn ji napsal na objednávku Lipského divadla roku 1839 během pouhých 3 dnů. Poprvé zazněla 11. března téhož roku při lipské premiéře Igovy hry, později však skladatel uvedl také jako samostatnou koncertní předehru v lipském Gewandhausu. Vyslechneme ji v provedení Londýnského symfonického orchestru pod vedením Johna Eliota Gardinera.

0: Dozněla předehra ke hře Viktora Iga Ruy Blas od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Londýnský symfonický orchestr řídil John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Mše C-dur, zvaná korunovační z roku 1779, patří k vrcholným duchovním dílům salzburského období Wolfganga Amadea Mozarta. V našem pořadu zazní v interpretaci sboru a orchestru The English Concert se solisty Barbara Bonney soprán, Catherine Wynne Rogers alt, Jamie McDougall tenor, Stephen Gett bass, provedení řídí Trevor Pinnock.

0: Vyslechli jsme mši C-dur zvanou korunovační, dílo Wolfganga Amadea Mozarta. Jejími interprety byly Barbara Bonney soprán, Catherine Wynne Rogers alt, Jamie McDougall tenor, Stephen Gett bass, sbor a orchestr The English Concert řídil Trevor Pinnock.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Sextet pro klavír a dechové kvinteto napsal Francis Poulenc v roce 1932 a poprvé proveden byl o rok později. Sextet patří k reprezentativním dílům francouzského neoklasicismu a kromě inspirace hudbou 18. století reflektuje také četné vlivy jazzu a nejrůznějších druhů dobové zábavné hudby. Vyslechneme jej v interpretaci těchto umělců. Jacques Castagne – flétna, Robert Cassier – hoboj, André Boutard – klarinet, Gérard Fezandier – fagot, Michel Berges – lesní roh a Jacques Février – klavír.

0: To byl sextet pro klavír a dechové kvinteto Francise Poulenca. Jeho interprety byli Jacques Castagnet flétna, Robert Cassier hoboj, André Boutard klarinet, Gérard Fezandier fagot, Michel Berges lesní roh a Jacques Février klavír.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Symfonii číslo 2 D-dur zkomponoval Ludwig van Beethoven roku 1802 během pobytu v Heiligenstadtu. Poprvé zazněla pod autorovým vedením 5. dubna roku 1803 v divadle na Vídeňce spolu s třetím klavírním koncertem a oratoriem Kristus na hoře Olivetské. Beethovenovu druhou symfonii vyslechneme v provedení orchestru Anima Eterna, který řídí Jos van Immerseel.

0: Dozněla symfonie číslo 2 D-dur Ludwiga van Beethovena. Orchestr Anima Eterna řídil Jos van Immerzel.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Motetto Singet dem Herrn ein neues Lied pro dva čtyřhlasé sbory zkomponoval Johann Sebastian Bach pravděpodobně kolem roku 1726. Neznámé příležitost, pro kterou bylo dílo napsáno, mohlo však zaznít při oslavách nového roku 1727. Motetto nám nyní přednese Monteverdi Choir spolu s kontinuovou skupinou souboru English Baroque Soloists, provedení řídí John Elliot Gardiner.

0: To bylo moteto pro dva sbory Singet dem Herrn, ein neues Lied, dílo Johanna Sebastiana Bacha. Monteverdi Choir spolu s členy souboru English Baroque Soloists řídil John Elliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Sonátu pro klavír číslo 6 A-dur zkomponoval Sergej Prokofjev roku 1940. Je první z trojice sonát, které jsou vzhledem k době svého vzniku označovány jako válečné sonáty. Vyslechneme ji v podání ruského klavíristy Alexandra Melnikova.

0: Dozněla sonáta pro klavír číslo 6 A-dur Sergeje Prokofjeva. Hrál Alexandr Melnikov.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Schicksalslied neboli píseň osudu pro smíšený sbor a orchestr na báseň Friedricha Hölderlina patří k nejvýznamnějším sborovým dílům Johannesa Brahmse. Německý muzikolog a kritik Josef Sittard o této skladbě ve své knize o Brahmsovi napsal, že kdyby Brahms nikdy nenapsal nic jiného než toto jediné dílo, stačilo by samo o sobě k tomu, aby se zařadil mezi největší mistry. Píseň osudu Johannesa Brahmse nyní vyslechneme v interpretaci souborů Monteverdi Choir a orchestr Revolutionnaire et Romantique pod vedením Johna Eliota Gardinera.

0: Dozněla píseň osudu Johannesa Brahmse. Monteverdi Choir a Orchestre Révolutionnaire et Romantique řídil John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Šest sonát pro dva hoboje, fagot a basso continuo, které v letech 1720 až 1722 zkomponoval Jan Dismas Zelenka, patří k nejvýznamnějším a také nejnáročnějším komorním dílům své doby. Z tohoto cyklu vybíráme sonátu číslo 2 G-moll v interpretaci italského souboru historických nástrojů Zefiro.

0: Dozněla sonáta číslo 2 G-moll pro dva hoboje fagot a basso continuo Jana Dismase Zelenky v provedení souboru Zefiro.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na závěr pořadu zazní poslední dokončené symfonické dílo France Schuberta, symfonie C-dur zvaná Velká. Schubert ji napsal v letech 1825 až 1826, za jeho života však s největší pravděpodobností nikdy veřejně nezazněla. Poprvé ji provedl až Felix Mendelssohn Bartholdy 21. března 1839 v lipském Gewandhausu. Nyní si toto dílo vyslechneme v podání Evropského komorního orchestru, který řídí Nikolaus Arnoncourt.

0: To byla symfonie C-dur France Schuberta, zvaná Velká. Evropský komorní orchestr dirigoval Nikolaus Arnoncourt. Toto dílo zároveň ukončilo blok hudby, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. Čeká nás blok nazvaný České písně a tance. Nepůjde ovšem o tance lidové a písně lidové, tedy doslova půjde o oslavu české hudby a o letní blok věnovaný nejslavnějším českým skladbám a českým skladatelům. A začneme tou skladbou, která je vůbec nejznámější ze všech z díla Bedřicha Smetany. Bude to jeho Vltava z cyklu symfonických básní Má vlast a uslyšíme

Dozněla Vltava, symfonická báseň Bedřicha Smetany v podání Bostonského symfonického orchestru pod taktovkou Rafaela Kubelíka. A náš blok, který je letní podstou české hudbě, pokračuje lašskými tanci Leoše Janáčka. Hraje Státní filharmonie Brno, řídí František Jílek.

Známým tancem Pilky skončily lažské tance Leoše Janáčka, hrála Státní filharmonie Brno, řídil František Jílek. A teď nás čeká česká svita Antonína Dvořáka. Hrát bude Česká filharmonie pod taktovkou Libora Peška.

Dozněla česká svita Antonína Dvořáka, hrála Česká filharmonie, řídil Libor Pešek. A změníme teď žánr, uslyšíme klavírní cyklus Leoše Janáčka Po zarostlém chodníčku, jeho první řadu. Hraje Slávka Wernerová.

Dozněl cyklus Po zarostlém chodníčku Leoši Janáčka, hrála Slávka Wernerová. A teď nás čeká Pohádka nebo také Svita ke hře Radus a Mahulena od Josefa Suka. Hraje Liverpoolská královská filharmonie, řídí Libor Pešek.

Dozněla pohádka Svita ze scénické hudby ke hře Radus a Mahulena od Josefa Suka. Hrála Královská liverpoolská filharmonie, řídil Libor Pešek. A nás teď čeká česká píseň, kantáta Bedřicha Smetany, hraná poměrně málo, ale je to neobyčejně výrazná skladba. Hrát bude symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, zpívá Pražský filharmonický sbor, provedení řídí Zdeněk Košler.

Dozněla česká píseň kantáta Bedřicha Smetany pro orchestr, kterým byl orchestr FOK, sbor, to byl Pražský filharmonický sbor, a pod taktovkou Zdeňka Košlera. A nás se čekají etýdy a polky Bohuslava Martinů. Hraje František Malý.

To zněl cyklus Etýdy a polky Bohuslava Martinů. Na klavír hrál František Malý. A teď nás čeká první řada slovanských tanců opus 46 Antonína Dvořáka. Hraje Pražská komorní filharmonie, řídí Jiří Bělohlávek.

Dozněla první řada slovanských tanců opus 46 Antonína Dvořáka. Hrála Pražská komorní filharmonie, řídil Jiří Bělohlávek. A před námi je relativně nová nahrávka ukvalské lidové poezie v písních, tak jak ji zapsal a upravil Leoš Janáček. Zpívají Martina Janková a Tomáš Král, tedy soprán a bariton, na klavír doprovází Ivo Kahánek.

zpívá. Jak uslyšela, ven vyskočila, v zeleném mínečku zlatém, prdenečku s

Rogerosas nazi straniere.

Dozněla ukvaltská lidová poezie v písních Leoše Janáčka. Zpívali Martina Janková a Tomáš Král, na klavír doprovázel Ivo Kahánek. A nás se čekají vzpomínky na Čechy ve formě Polek opus 12 Bedřicha Smetany. Hraje Petr Jiříkovský.

0: Dozněly vzpomínky na Čechy ve formě Polek, opus 12 Bedřicha Smetany. Hrál Petr Jiříkovský. Skončil blok věnovaný tancům a slavným písním či melodiím v české hudbě. Od mikrofonu se loučí Jindřich Bálek.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Na stanici D-dur je teď pro příští 4 hodiny vaším průvodcem Petr Weber. Můžeme se, vážení a milí, společně těšit na hudbu od Martinů, Ebena, Dvořáka, od Charlese Gounoda, Bedřicha Smetany a dalších autorů 19. 18. i 20. století. Na úvod nám zahraje Ivo Kahánek, výběr z klavírních skladeb Antonína Dvořáka. Amprompty, intermezzo, ekloga, allegro, tempo di marcia a další.

Pochodové tempo di marcia uzavřelo výběr skladeb z opusu 52 Antonína Dvořáka, skladeb klavírních, které nám hrál Ivo Kahárek. A na řadu přichází, vážení a milí, další český klasik Bedřich Smetana. Poslouchejme v nahrávce Symfonického orchestru Českého rozhlasu a jeho šéfdirigenta Petra Popelky v nahrávce z roku 2024 symfonickou báseň Richard III, psanou podle předlohy Williama Shakespeara a psanou ve Švédsku.

Dozněla jedna z takzvaných švédských symfonických básní Bedřicha Smetany, dílo zkomponované za jeho pracovního několikaletého pobytu v Göteborgu. Byla to symfonická báseň Richard III., a sice v nahrávce Petra Popelky a Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Soubor Collegium Marianum je pražský ansámbl specializovaný na historicky poučenou interpretaci staré hudby, soubor vedený flétnistkou Janou Semerádovou. Poslouchejme v jejich podání koncert pro dvě flétny, smyčce a basso continuo od Johanna Friedricha Fasche.

0: Na stanici D-dur teď v uplynulých 11 minutách zněla barokní hudba, a sice v podání barokního orchestru Collegium Marianum, tedy souboru s historickými dobovými nástroji. Poslouchali jsme koncert pro dvě flétny, smyčce a basso continuo od Johanna Friedricha Fasche.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Francouzského romantika Charlese Gounoda, vážení posluchači, si určitě spojujeme úplně nejvíc s hudbou operní. Fausta Markétka, případně Romeo a Julie. Sáhněme ale do diskografie s tímto skladatelem k hudbě duchovní. Budeme poslouchat mši ke svaté Cecílii, tedy mešní kompozici věnovanou katolické patronce hudby a hudebníků, a poslouchejme ji v nahrávce, kterou pořídil Jean-Claude Hartemann, se solisty Pilar Lorengar, Heinzem Hoppem a Francem Krasem a se sborem René Duclose a s orchestrem Pařížské konzervatoře.

0: To byla mše ke svaté Cecílii. Mešní kompozice věnovaná patronce hudby a hudebníků, kterou zkomponoval francouzský romantik Charles Gounod, jinak operní skladatel. Nahrávku pořídil dirigent Jean-Claude Hartemann, hrál orchestr pařížské konzervatoře, zpíval sbor, který vede René Duclos, a solisty byli Pilar Lorengar, Heinz Hoppe a Franz Krass.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Teď přichází na řadu hudba jednoho z českých židovských umělců, jehož život se nedobrovolně a příliš brzy uzavřel v Osvětimi. Jednoho z takzvaných terezínských skladatelů, hudba Gideona Kleina. Jeho duo pro housle a violončelo nám zahrají Josef Špaček a Tomáš Jamník.

Na stanici D-dur nám teď hráli husista Josef Špaček a violončelista Tomáš Jamník. Poslouchali jsme duo pro housle a violončelo od Gideona Kleina, skladatele, jehož život se za druhé světové války, za holokaustu, uzavřel v Osvětimi. A s Janou Bouškovou se teď vracíme do Francie. François Adrien Boaldier, koncert pro harfu a orchestr C-dur. Se solistkou uslyšíme Československý komorní orchestr.

Na stanici D-dur nám hrála Jana Bůšková, česká známá harfistka. Hrála s československým komorním orchestrem a hrála koncert C-dur, který napsal Francouz François-Adrien Boaldier. Předlohou hudby, která teď bude znít, byl menuet Jeana Pierra Duporta. 9 variací na tuto skladbu napsal pro klavír Wolfgang Amadeus Mozart a zahraje nám je Miroslav Sekera.

Posloucháte, vážení a milí, stanici D-dur Českého rozhlasu a na ní jsme teď hráli v tónině D-dur. Bylo to 9 variací na téma menuetu od Jeana Pierra Diporta, které napsal Wolfgang Amadeus Mozart. Na klavír hrál Miroslav Sekera.

Saháme do rozhlasového archivu, saháme k nahrávkám, které vznikly za šéf dirigentského působení Petra Popelky, a teď to bude hudba Bohuslava Martinů se solistou Josefem Špačkem a se sočerem natočil koncert pro housle a orchestr číslo 1.

Bohuslav Martinů, koncert pro housle a orchestr číslo 1. Solistou této skladby byl Josef Špaček a spolu s ním hrál symfonický orchestr Českého rozhlasu, řízený šéfdirigentem Petrem Popelkou. Petr Eben, klasik české hudby konce 20. století nebo celé druhé poloviny 20. století, zhudebnil v mládí středověkou milostnou poezii v cyklu písní, který nazval Písně kloutně. Zaspívá nám je teď Kateřina Kněžíková, hrát bude na harfu Kateřina Englichová.

0: Angličtina, francouzština, němčina a stará čeština. To byly jazyky, ve kterých teď dozněly písně kloutně Petra Ebena, cyklus zhudebňující středověkou milostnou poezii. Petr Eben napsal tuto skladbu pro ženský hlas a kytaru, ale dá se hrát i ve verzi s harfou a právě tu jsme poslouchali. Na harfu hrála Kateřina Englichová, zpívala Kateřina Kněžíková.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Hudba Antonína Dvořáka, vážení posluchači, už dlouho, dávno není zdaleka jen majetkem českých hudebníků. Pojďme si to připomenout další nahrávkou, kterou teď vybíráme. Hrát bude rakouský orchestr, řídit bude italský dirigent, vídeňští symfonikové a Carlo Maria Giulini. A v jejich podání Dvořákova 7. symfonie D-moll.

Na stanici D-dur dozněla nejtemnější, nejdramatičtější z posledních 4 vrcholných symfonií Antonína Dvořáka, symfonie číslo 7 D-moll. Vídeňské symfoniky řídil Carlo Maria Giulini.

A teď se, vážení a milí, můžeme trochu stišit. Přichází nám hrát varhaník Jaroslav Tůma, a sice Bachovu chorálovou partitu s tématem písně O Gott, du fromme Gott.

0: Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu, která 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a to už od roku 2005, vysílá klasickou hudbu. Hrál Jaroslav Tůma a v jeho podání jsme poslouchali chorálovou partitu Johanna Sebastiana Bacha, jejímž základem byla melodie evangelické německé luteránské písně O Gott, du from Gott. Příjemný další poslech našeho vysílání vám přeje váš dosavadní průvodce Petr Weber.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července. Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července. Amfiteátr Plzeň.

Beethovena od Bacha po další barokní autory, například Porporu, Marcella. Nejprve tedy Wolfgang Amadeus Mozart, vídeňský klasik, a sice v historicky poučené interpretaci barokního orchestru Stuttgart a komorního sboru Stuttgart pod taktovkou Friedra Berniuse. Uslyšíme Mozartovo Requiem.

Na stanici D-Dur, vážení přátelé, dozněla nahrávka dvou souborů ze Stuttgartu, Kammerchor Stuttgart a Barock Orchestra Stuttgart. Frieder Bernius je založil v roce 1985 a soustřeďuje se s nimi na repertoár z 18. století. My jsme v jejich podání poslouchali Mozartovo slavné Requiem D-moll. Solisty byli Vasilka Jezovšek, Claudia Schubert, Markus Ullmann a Michael Fole.

Salve Regina, zdráva z královno, matko milosrdenství, naděje naše buď zdráva. To je text, který zhudebnil i Nicola Porpora. Uslyšíme jeho antifonu pro alt a smyčce, a sice v podání souboru Stile Galante, založeného v roce 2010, italsko-nizozemského souboru, zaměřeného na italskou hudbu 18. století. Solistkou je José María Lo Monaco.

Na stanici D-dur dozněla antifona Salve Regina s duchovním textem Zdravas královno, jímž autorem byl Nicola Porpora a interprety mezzosopranistka José María Lomonaco a soubor Stile Galante, který řídil Stefano Arezzi. A obraťme teď pozornost k historickému nástroji kladívkovému klavíru. Hrát na ně bude Christian Bezuidenhout, s ním účinkuje Freiburský barokní orchestr, řízený Gottfriedem von der Goltzem, a v jejich podání uslyšíme koncert číslo 25 C-dur Wolfganga Amadea Mozarta.

0: Freiburg Baroque Orchestra a Christian Bezuidenhout, hrající na kladívkový klavír. To byli interpreti Mozartova koncertu C-dur.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Teď nás čekají tři árie napsané pro druhou verzi Janových paší Johanna Sebastiana Bacha z roku 1725. Pěveckými interprety budou Petr Koy, Ingrid Schmidhusen a Gerd Türk a s nimi bude hrát japonský soubor Bach Collegium Japan, který řídí Masaki Suzuki.

Ve vysílacím projektu stanice D-dur od Klaudia Kludvigovi, věnovaném historicky poučené interpretaci staré hudby, jsme společně nahlédli do diskografie japonského souboru Bach Collegium Japan, který řídí Masaki Suzuki. Solisty byli Peter Koi, Ingrid Schmidhusen a Gerd Türk a poslouchali jsme v jejich podání tři árie z Janových paší Johanna Sebastiana Bacha. Michal Schneider teď pro nás rozezní altovou zobcovou flétnu, a to sice v sonátě B-dur Johanna Adolfa Haseho. Hraje společně se souborem Kapela Akademika Frankfurt.

A naše vysílání pokračuje hudbou Benedetta Marcella. Evokací cesty přes moře lásky je jeho kantáta pro soprán, smyčce a basso continuo s charakteristickým názvem Qual turbine improviso, jaká náhlá vichřice. Uslyšíme sopranistku Nuri Rial a švýcarský soubor La Floridiana, jehož uměleckou vedoucí Nicoletta Paraschivescu.

Posloucháte stanici D-dur, která vysílá 24 hodin klasickou hudbu a v těchto chvílích posloucháte její vysílací projekt věnovaný historicky poučené interpretaci starší hudby. Nicoletta Paraskivescu teď doprovodila zpěvačku Nurii Rial a to se svým souborem La Floridiana. Poslouchali jsme kantátu Benedetta Marcella Qual turbine improviso, jaká náhlá vichřice. Evokaci cesty přes moře lásky. Ještě jednou dnes společně nahlédněme do diskografie souboru Stile Galante, který v roce 2010 založil a řídí Stefano Arezzi. Uslyšíme teď v jejich podání koncert pro violončelo a smyčce G-dur od Nicoli Porpory, a to sice se solistkou Agněškou Ošancou.

To byl, vážení a milí, neapolský skladatel první poloviny 18. století Nicola Porpora a jeho koncert pro violončelo a smyčce G-dur. Solistkou byla Agnieszka Oszansa a s ní hrál soubor Stile Galante. Na řadu přichází barokní kytara, hraje na ní Jakob Lindberg a bude to Chacona, kterou napsal Francesco Corbetta.

0: Na stanici D-dur Českého rozhlasu dozněla Chacona pro kytaru v tónině C-dur, kterou napsal Francesco Corbetta a kterou na barokní kytaru zahrál Jakob Lindberg.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Měla být určena k intronizaci Rudolfa Habsburského olomouckým arcibiskupem v roce 1819, ale nakonec se kompozice o řadu let zpozdila. Řeč je o Mise Solemnis Ludwiga van Beethovena. Její části poprvé zazněly až v roce 1824, nejprve v Petrohradu a pak ve Vídni, a kompletně se poprvé rozezněla teprve v roce 1830

a to sice na severu Čech ve Varnsdorfu. Náš vysílací projekt od Claudia k Ludwigovi, tedy od Monteverdiho, od barokní hudby k Beethovenovi, hudbě klasicistní, uzavíráme dnes rozsáhlou duchovní hudbou, která ovšem svým charakterem už ve své době a i dnes daleko přesahuje liturgické určení. Missu solemnis Ludwiga van Beethovena, mši pro sóla, sbor a orchestr, vám nabízíme v nahrávce souboru Le Concert de Nation, sboru La Capella Nacional de Catalunya, dirigenta Jordiho Savala a solistu Lynny Johnson, Olivie Vermeulen, Martina Place a Manuela Walzera.

0: Vážení posluchači na stanici D-dur Českého rozhlasu, jejímž vysíláním vás v uplynulých 4 hodinách provázel Petr Weber, dozněla Misa Solemnis Ludwiga van Beethovena. Uzavřela náš vysílací projekt od Claudia k Ludwigovi, tedy od Monteverdiho k Beethovenovi, věnovaný historicky poučené interpretaci starší hudby. Beethovenovu slavnostní mši D-dur, opus 123, jsme poslouchali v nahrávce souborů La Capella Nacional de Catalunya a Le Concert de Nation, který řídil Jordi Savall. Solisty byli Lina Johnson, Olivia Vermoylen, Martin Platz a Manuel Walzer. Příjemný další poslech našeho vysílání.
1: Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července. Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července. Amfiteátr Plzeň.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte stanici D-dur, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Teď je vaším průvodcem Petr Weber a můžeme se společně těšit na hudbu autorů 20. století, jako byli Olivier Messiaen nebo Petr Eben, na hudbu o něco starších autorů, jako byl třeba Karol Šimanovský nebo Benjamin Britten, případně na hudbu úplně současnou Jana Rianta Dřízala. Tak a nejdřív to bude Benjamin Britten a budou to tance z opery Gloriana, z opery, kterou napsal k oslavám korunovace britské královny Alžběty II. V roce 1953. Zpívá sbor Polyphony, sbor z Cambridge, jeho dirigentem je Stephen Layton.

Vážení a milí, poslouchali jsme tance, ryze vokální tance pro smíšený sbor z opery Gloriana, jejíž děj se odehrává kolem roku 1600, z opery, kterou napsal Benjamin Britten k oslavám korunovace Alžběty II. Britské královny v polovině 20. století. Zpíval cambridgeský sbor Polyphony. Na řadu přichází hudba z roku 1926. Stabat Mater Karola Szymanowského, polského klasika 20. století. Ale není to zhudebnění toho latinského textu velikonočního, ale jeho polského překladu. Zpívají Jadwiga Gadulanka, Kristina Šostek-Radkova, Andrzej Holsky a polský státní filharmonický sbor. Hraje Filharmonický orchestr z Katovic, celé provedení řídí Karol Stryja.

Doznělo zhudebnění katolického liturgického textu Stabat Mater, velikonočního textu o Matce Boží stojící pod křížem, ovšem v polském překladu jako Stála matka Bolejonca. Zhudebnil ho Karol Šimanovský v roce 1926 a my jsme poslouchali nahrávku dirigenta Karola Stryji, ve které účinkovali Jadviga Gadulanka, Kristina Šostek-Radkova, Andřej Hyolský, Polský státní filharmonický sbor a Polský státní filharmonický orchestr z Katovic. Třetí sonáta Bohuslava Martinů pro violončelo a klavír, která teď bude u nás na stanici D-dur znít, je z první poloviny 50. let 20. století. Hrají Petr Nouzovský a Ivo Kahánek.

Vážení posluchači, interprety hudby, která teď dozněla, byli violončelista Petr Nouzovský a klavírista Ivo Kahánek. Poslouchali jsme v jejich podání sonátu číslo 3 pro violončelo a klavír od Bohuslava Martinu. Strom života, to je název kompozice, kterou vybíráme pro dalších 20 minut. Jejím autorem je náš současník Jan

zároveň sdělené struktury v první polovině 20. století. Poslouchejme Dřízalův Strom života v podání houslisty Milana al-Ajhaba, toho, který skladbu uvedl i v premiéře, a Symfonického orchestru Českého rozhlasu s Markem Šedivým.

0: Posloucháte Český rozhlas, stanici D-dur, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Teď dozněla skladba z roku 2015, kterou Jan Riant Dřízal nazval Strom života. Byl to koncert pro housle, tři zobcové flétny, basovou marimbu a smyčcový orchestr. Solistou byl Milan Al-Ashab a Marek Šedivý řídil členy Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Sonáta pro violu a klavír Dmitrije Šostakoviče nese opusové číslo 147 a je to jeho definitivně poslední opus. Zkomponovaný v létě roku 1975, tedy v létě toho roku, kdy se Šostakovičův život uzavřel. Skladbu uslyšíme v podání Jurije Bašmeta a Michaila Montiana.

Uplynula půl hodina, patřila u nás na stanici D-dur skladatelskému epilogu Dmitrije Šostakoviče, jeho sonátě pro violu a klavír opus 147 z roku 1975. Poslouchali jsme nahrávku, kterou pořídili violista Jurij Bašmet s pianistou Michailem Muntianem.

Báseň o životě a o lásce, inspirovaná mýtem o Tristanovi a Isoldě, tak se dá charakterizovat nebo přiblížit symfonie Oliviera Messiaena, kterou obdařil orientálním názvem Turangalila. Je to více než hodinová skladba, ve které vedle orchestru zaznívá také solový klavír a Martenotovy vlny.

Uplynulých více než 70 minut, vážení a milí, patřilo u nás na stanici D-dur hudbě Oliviera Messiaena, klasika světové francouzské hudby 20. století. Poslouchali jsme jeho symfonii Turangalila, báseň o životě a o lásce. Hráli na klavír Yuya Wang, na Martenotovy vlny Cecil Artigo a Bostonský symfonický orchestr řízený Andrisem Nelsonsem. Právě toto těleso uvedlo Turangalilu v roce 1949 ve světové premiéře. A teď nám přichází, vážení a milí, zahrát na varhany Jaroslav Tůma. Uslyšíme chorálovou partitu, jejímž základem je evangelická duchovní píseň Christ, der du bist, der helle tag. To se dá volně přeložit: Kriste, jenž si světlo, před kterým mizí tma. Autorem varhanní skladby je Johann Sebastian Bach.

Na stanici D-dur právě dozněla hudba Johanna Sebastiana Bacha. Byla to jeho chorálová partita, tedy sled variací, založená na písni na chorálu Christ, der du bist der Helle Tag. Hrál Jaroslav Tůma. V podání pražských madrigalistů teď budeme poslouchat historizující kompozici Petra Ebena s názvem Pragenzia. Jsou to renesanční obrazy na texty rudolfínských receptur. Prolog je nazván Zpívající fontána a potom přicházejí ty tři receptury, jak kule ohnivé dělati, jak zvony líti a kámen mudrců.

Kámen mudrců, to byla poslední část skladby s názvem Pragenzia, ve které Petr Eben zhudebnil texty rudolfinských, tedy renesančních receptur. Pražští madrigalisté byli interprety, uměleckým vedoucím byl Miroslav Venhoda a Petr Weber, který byl doteď vaším průvodcem, vám přeje příjemný další poslech našeho vysílání.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. Čeká nás blok nazvaný České písně a tance. Nepůjde ovšem o tance lidové a písně lidové, tedy doslova půjde o oslavu české hudby a o letní blok věnovaný nejslavnějším českým skladbám a českým skladatelům. A začneme tou skladbou, která je vůbec nejznámější ze všech z díla Bedřicha Smetany. Bude to jeho Vltava z cyklu symfonických básní Má vlast a uslyšíme nahrávku s Bostonským symfonickým orchestrem pod taktovkou Rafaela Kubelíka.

Dozněla Vltava, symfonická báseň Bedřicha Smetany v podání Bostonského symfonického orchestru pod taktovkou Rafaela Kubelíka. A náš blok, který je letní poctou české hudbě, pokračuje lašskými tanci Leoše Janáčka. Hraje Státní filharmonie Brno, řídí František Jílek.

Známým tancem Pilky skončily lašské tance Leoše Janáčka, hrála Státní filharmonie Brno, řídil František Jílek. A teď nás čeká česká svita Antonína Dvořáka. Hrát bude Česká filharmonie pod taktovkou Libora Peška.

Dozněla česká svita Antonína Dvořáka, hrála Česká filharmonie, řídil Libor Pešek. A změníme teď žánr, uslyšíme klavírní cyklus Leoše Janáčka Po zarostlém chodníčku, jeho první řadu. Hraje Slávka Wernerová.

Dozněl cyklus Po zrostlém chodníčku Leoši Janáčka, hrála Slávka Wernerová. A teď nás čeká Pohádka nebo také Svita ke hře Radus a Mahulena od Josefa Suka. Hraje Liverpoolská královská filharmonie, řídí Libor Pešek.

Dozněla pohádka Svita ze scénické hudby ke hře Radus a Mahulena od Josefa Suka. Hrála Královská liverpoolská filharmonie, řídil Libor Pešek. A nás teď čeká česká píseň, kantáta Bedřicha Smetany, hraná poměrně málo, ale je to neobyčejně výrazná skladba. Hrát bude symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, zpívá Pražský filharmonický sbor, provedení řídí Zdeněk Košler.